0: Bless us, faithful God, you who are waiting for us in the silence of our hearts.
1: Blahoslavej nás, vierne Bože, ty, čo čekáješ na nás, utíši našich srdec.
0: Velsigni os, du trofaste Gud, du som venter po os, i hjärtats tystnad. Béni nous, Dieu fidèle, toi qui nous attends dans le silence de nos cœurs.